0: aspecto trova pro se smesi mie colica tenerace mi. Prusus epasu gregoru, da pomoci doctoru colenati. Adiste to pomoci profaieto posvet mi gregor. Asice nahado, srofnates. Všecko, máte nejaký dotaz?
1: Áno, co potrebujete, aby ste to vyhrali?
0: Psaný testament.
1: A víte on nejaký?
0: Není žádného.
1: To je hlúpy.
0: Nepochybne. Ešte nejaký dotaz? Mimo odpůrci Jaroslavu Prusku.
1: No, posměšte, Prusa mě do mě bývala hodná zvržín. Až nás zase znamenila svůj lid počet.
2: Harfi,
0: registratura.

0: ženská musí mít peněz.
1: Ježiši, podobno, to si myslím.
0: Ale víte, člověku se všechno